0: Go ahead.
1: Show us loading and transporting IRH.
0: Hold
1: it.
0: 1620. Sixteen twenty. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1620